0: Dobrý večer, v nás po staromu začíname tri švity, máme vtorok 19. den mája. Vitajte, z tej strany Severian Kosovský, priamo z Vroclavského studia po staromu, no bo jak v každý vtorok, tak ich dnes čujeme sa i tot večer sobi prodoužíme. Nediju sa do rozhľača, že slnečka vám dnes nebrakło, chvíľa nám sa kusí sa už popravila i už pomalenke budeš teraz to teplíše. Ostatní dny byli dost mocno pochmarený i došťový, ale nič toto nám nevádět, žeby pri tým Radio LM FM sluchaty i dobrú, poriadnu muziku, tiež hraty i sluchaty i veselity sa s tým všetkým. Takže zaprašam, začníme o paru chvíľ zás do vás sa výzvou.
1: No šo je, brat? Zdraví ťa Hector, hej.

košatých stromů, kloníme se pod náporom. Ako vetvy košatých stromů, kloníme se pod náporom.

Dobrý den, dámy a pánové, vítejte na tomto terapeutickém sezení. Jmenuji se doktor Ladislav Kolor. Rád bych vám představil své techniky velmi závažné světové choroby zvané barvoslepost. Jste zde, jakož nedovedete správně rozpoznávat barvy. Nestejte se za to, zdravotní problémy může mít občas každý. Takže nebudeme to déle zhlžovat, dámy a pánové, jdeme na to! Tak